0: Pravidla různě jako mění během let a už dokonce se muselo kdysi jezdit s takovým speciálním lejstrem. Prostě to byl takový papír, kde byly nějaký jako razítka, že ano, že vezme prostě, že tam je slonovina, že máme fernambukový dřevo a takovýhle. A s tím se hodně potýkali orchestry, když cestovali do Ameriky. Možná jako teď, ale myslím si, že zase se to rozvolnilo trošku ty pravidla a ono se to pořád mění, no. Takže...
1: Naštěstí teda se to nakonec neschválilo, ale já si říkám, co si tak člověk říká, jestli z toho máte obavy, když máte rozjetou mezinárodní kariéru.
0: No, samozřejmě obavy najednou... taky jako někdy člověk má, protože člověk nikdy neví, na kterýho v uvozovkách blbce jako narazí. Jo. A v 99% případů se vůbec nic nestane, ale pak prostě přijde jeden člověk a může vám prostě přelomit smyčec. Jo, nebo...
1: A karbon není varianta teda. Většina houslistů mě to říká, že to prostě nedosahuje té kvality.
0: Já nevím, já taky jako samozřejmě doma mám jeden karbonový smyčec, ale já nevím. On, je to asi jako když čtete knížku z nějakého Kindlu a pak vezmete do ruky opravdu ten jasně, papír a je to prostě jiný, no.
1: Rozumím, tak uvidíme, jak to bude v budoucnu. Vy pořád máte teda housle Guarneriho z roku 1732, na ty stále hrajete?
0: Je to ano, tak? Ano.
1: Já jsem slyšel od pár houslistů teda majících zkušenosti s těmito starými nástroji, že ty Guarnerky spíš mají takový teplejší, měkčí tón a ty Stradivárky jsou takové svítivější. Je to pravda? Platí to takhle to rozlišení?
0: No, já nevím. Já spíš to vnímám tak, že ty Guarnerky to jsou takový, nebo takhle moje asi, já nevím, podle mě jedno z mých oblíbených přirovnání je, že Stradivárky jsou ten bílej kůň, prostě ten nádherný, prostě závodní kůň, nebo závodní, možná ani ne závodní, ale prostě ten nádherný bílej hřebec. No a Guarnerky to je prostě ten černý naleštěný závodní kůň.
1: Jo.
0: To je prostě takový ten kanon.
1: Jo.
0: Když to ten Stradivárky, to jsou prostě ty housle s tou brilancí, s tím skvostným, jako to nemá ty Guarnerky, to je zase, to je ta síla, to je ten, no.
1: Dobře.
0: No prostě oba dva jsou hezké. Úplně skvělí.
1: By mě nenapadlo přirovnávat housle ke koním, ale vlastně proč ne, jako. No a platí to, že ty nástroje těch starých barokních mistrů teda jsou fakt lepší než ty moderní, protože na to jsem slyšel různé názory teda. Tak...
0: No to, samozřejmě na to jsou, jako ono, takhle jo, ty starý nástroje, ty už jsou takové jako vytříbený, ty prošly tím strojem času. A ty nejlepší jsou samozřejmě jako známy. Jo? A už prostě prošli nějakým tím sítem a ty dochované nástroje prostě jsou většinou úplně, všechny jsou špičkový. Jo? To samozřejmě těch nových nástrojů, co přichází na trh, je strašně moc. A samozřejmě ty si taky budou muset jako projít takovým tím výběrem, protože ne všechny jsou dobrý. Samozřejmě takhle to asi bylo i za dob Stradivario Guarneriho. Samozřejmě tito dva housleři si udělali jméno už za svého života, protože prostě dělali ty nástroje opravdu fantasticky a už tenkrát měli skvělý zvuk. V dnešní době máme také moderní housleře, kteří už mají prostě jméno a lidi si kupují jejich nástroje za pro mě nesmyslné částky. Takže jako ono to tak prostě funguje, no a samozřejmě ty nástroje, které budou dobré, tak ty zůstanou dobré navždy, jo, tam není důvod, proč by najednou měli začít hrát hůř, jo, takže,
1: ale,
0: no,
1: asi
0: ale,
1: si ten...
0: ale samozřejmě tam je i u těch starých nástrojů, tam samozřejmě pak přichází i ta prestiž, jo, jako na stůl, protože když někdo přijede s Guarnerkama nebo se Stradivárkama, tak to v podstatě hodně často to otevírá dveře, je to takový jako lístek nebo vstupenka kamkoliv v podstatě.
1: No, říkal jsem si, že asi ten kvalitní nový nástroj taky si musí koupit třeba nějaký známý houslista, že
0: ano,
1: jo, aby,
0: to, přesně
1: aby
0: tak,
1: se dostali jako, takhle do kurzu.
0: No a to je, myslím, že i housleři se v dnešní době, nebo ti, co jsou takový ty ambiciozní, tak ty se samozřejmě snaží a měli by se snažit právě ty svoje housle jako ukazovat významným instrumentalistům, solistům, protože člověk nikdy neví, jo. Třeba přijde houslař, ukáže housle nějakému významnému solistovi a ten se do nich zamiluje, řekne, udělejte mě dvoje. Hned si objedná prostě, jo, pokud má na to ty prostředky nebo tak, no.
1: Vám se to ještě nestalo, že byste se takhle zamiloval?
0: Ne, tak já mám svého oblíbeného housaře, nebo řekněme pár, hlavně kterým věřím, ve kterým mám jako důvěru a kterým třeba svěřuju právě ty svoje Guarnerky. A myslím si, že oni také jsou schopní udělat skvělý nástroj vyrobit a většinou jim testuju ty jejich nové nástroje, takže...
1: Říká houslista Josef Špaček, který je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Teď je, myslím, čas na další hudební ukázku, opět tedy z nového alba s houslovými koncerty Bohuslava Martinů, které Josef Špaček natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Petrem Popelkou. Bude to teď druhá věta z druhého houslového koncertu Bohuslava

0: Slava Martinů, ten ztracen nebyl, ten má taky nějaký zajímavý příběh, nebo?
1: Ten ztracen nebyl, ten příběh nebude asi tak zajímavý, tam je to, že ho premiéroval slavný husista Miša Elman, právě s bostonskými symfoniky, a tam bych možná zmínil takovou legrační anekdotu, protože já jsem poslouchal tu nahrávku přímo z té premiéry, která je k mání někde na Spotify nebo na Apple Music, a tam je vlastně legrační to, že tam ten Miša Elman prostě ve druhé větě se ztratí a asi 20 vteřin se prostě hledá, je furt jakoby takt za orchestrem, nebo...
0: A oni to přesto jako vydali, ne, normálně
1: to, ta nahrávka je jako vydaná, protože to je prostě ta premiéra, jo, to je prostě první natočí, ale mně to přijde vlastně tak strašně jako sympatický, že i takováhle hvězda jako Miša Elman a prostě Boston Symphony, že prostě při premiéře, že se tam jako úplně rozjedou, a je to takový vlastně jako lidský, a mě to vždycky taky jako uklidňuje, že to je vlastně úplně normální, že se to stává opravdu těm nejlepším z nás.
0: No, je pravda, že na těch starších nahrávkách ty chyby se více nechávaly než v dnešní době, že jo, tam k tomu měli trošku jiný přístup, ale každopádně my teď uslyšíme druhou větu, kde se náš dnešní host Špaček nestratil. Bude to symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Petrem Popelkou.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Josef Špaček. Toto byla ukázka z jeho nejnovějšího alba. Houslový koncert číslo 2 Bohuslava Martinů a jeho druhá část Andante Moderato. Solistu Josefa Špačka, který je naším dnešním hostem, doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Tak co vás tady v Česku čeká v blízké budoucnosti? Pojďme teď k tomuto tématu. Můžeme prozradit, že už je zveřejněn tedy program letošní Dvořákovy Prahy, tak tam 8. září budete hrát s curišským Tonhalle orchestrem Šostakoviče koncert číslo 1. Já jsem si vzpomněl, že minule, když jste tady byl, že jste říkal, že Šostakoviče poslouchají v autě vaše děti.
1: Ano, ano.
0: Je to ještě pořád pravda, stále je to baví?
1: Jo, oni to mají rádi, ono to je taková úderná muzika, skvělá, takže Šostakoviče, já myslím, že se na to těší, že oni ještě mě neslyšeli hrát nikdy jako naživo s orchestrem, tak určitě tam budou.
0: 8. září tedy v Praze. No a v létě taky bude jako obvykle Ševčíková akademie, kde vy jste stabilně každý rok lektorem i účinkujícím Ševčíkova festivalu. Našel jsem vás na koncertech 10. a 13. srpna, tak tam bude možnost vás slyšet. Jak velkou část vlastně vašeho rozvrhu tvoří učení v nějaké formě, masterclassy různé nebo kurzy a tak podobně?
1: Tak převážně tedy moje učení se odehrává v létě, právě na té Ševčíkově akademii. Letos ještě budu vyučovat na akademii v Baden-Baden, to je Karl Flesch Academy v Německu. Takže jsou to převážně letní aktivity pro mě, nicméně občas na mých cestách, když hrají někde koncert a je tam třeba s tím pořadatelem nebo s tím orchestrem třeba blízce zpěta univerzita, tak často se stává, že se mě třeba zeptají, jestli bych neudělal masterclass tam na místní škole. A já to mám rád, já to často právě takhle propojuji, tyhle aktivity. Takže tohle je docela fajn. Nicméně přes rok já v podstatě moc neučím. No, občas nějaká privátní lekce, když má někdo z mých známých studentů, třeba právě z té Ševčíkovy akademie zájem, třeba o konzultaci, tak jako rád si čas udělám, ale nic jako pravidelného.
0: A učíte tedy podle té Ševčíkovy metody, nebo to už je taková úroveň, že tam už se tohle neřeší?
1: Ne, tam jako... samozřejmě Ševčík je úplně jako nenahraditelná podle mě metoda u těch začínajících houslistů, nebo v prvních několika letech života toho houslisty, to je absolutně nepostradatelná věc. A nicméně já už tímhle se teda úplně nezabývám, protože já nejsem expert a moc si to nepamatuju. Ty všechny opusy. Já to jenom teď vidím, protože můj syn, který mu je 7 let, tak ten samozřejmě hraje Ševčíka, takže já si to tak jako připomínám s ním v podstatě.
0: Takže to už je úroveň, kde se víc řeší jako interpretace spíš.
1: Samozřejmě, no, věci, interpretace a pojetí a takovýhle věci, no.
0: Já jsem si právě říkal, jestli třeba na Curtisově institutu, jestli tam znají Ševčíka, nebo...
1: No, já myslím, že všichni houslisti znají Ševčíka, no. Jako, to je absolutně jako globální prostě metoda, kterou opravdu používají houslisti na celém světě. Od Číny až po Ameriku prostě. No.
0: Tak to máme být na co hrdí samozřejmě. Pojďme teď k Troja festivalu, kterého jste tedy uměleckým vedoucím. Letos proběhne od 18. do 23. června. Už vlastně kolikátý ročník to bude?
1: Letos to bude náš třetí ročník už.
0: Třetí ročník.
1: No. Jsme tak, ještě jsme dítě, ale myslím si, že začínáme hodně rychle dospívat.
0: No, vypadalo to moc krásně podle fotografií, teda nebyl jsem ani na jednom z předchozích ročníků, ale myslím si, že to je opravdu zážitková záležitost.
1: No určitě, protože tak my jsme hlavně spojeni s tou čtvrtí Troja, což je v Praze opravdu mimořádná část toho města, která má jako velmi mnoho možností, co nabídnout publiku a vůbec lidem, kteří se vypraví do Troje. Právě protože tam máme, samozřejmě ta dominanta té čtvrtí je Trojský zámek, kde je samozřejmě jeden z našich hlavních koncertů. To bude, myslím, že právě závěrečný koncert festivalu. Pak tam máme samozřejmě zoologickou zahradu, kde děláme koncerty v Arše, venku, v noci ještě navíc, takže za zvuku zvířat kolem, což má jako úžasnou atmosféru. Pak děláme koncert v botanické zahradě s výhledem na celé město.
0: V čistírně odpadních vod.
1: Čistírně odpadních vod, přáno přes řeku, ano, říct, přesně, ano. Která mimochodem usiluje o zařazení na seznam UNESCO, takže to doufám, že se to podaří. A letos vlastně ještě přibyl další koncert
0: v Planetáriu.
1: V Planetáriu. To bude taková naše velká premiéra, protože my samozřejmě chceme do toho zapojit i tu jako video inscenaci v té kopuli a k tomu jsme i vybírali program, takže třeba zazní Strausovo Also sprach Zarathustra, Tak pravil Zarathustra, což je muzika, která byla použita v tom filmu Space Odyssey.
0: Ano, nebo Vesmírná Odyssea.
1: Ano, což je jeden jako z nejslavnějších začátků filmů. Takže ten program bude, myslím, že úplně fantastický.
0: Ale to nebude s velkým orchestrem asi ten Zarad Hurst.
1: Ne, právě, že bude... máme, ano, my jsme poprosili skladatele Tomáše Ilého, jestli by nám neudělal úpravu pro komorní verzi, aby jsme se tam samozřejmě vešli. A takže to vlastně, tahle úprava zazní ve světové premiéře, takže na to se také všichni moc těšíme. No a pak samozřejmě nesmí chybět koncert v Trojském pivovaru, bývalém tedy, kde je také fantastická akustika a tam to bude vlastně takový jako jeden z těch opravdu klasických komorních koncertů, kde máme úžasného pianistu Denise Kožuchina, který tam vystoupí, stejně jako čelistka Harriet Krych z Holandska, takže máme tam opravdu skvělé muzikanty. A určitě přijďte.
0: Ten line-up je opravdu hvězdný, tedy i co se týče českých hudebníků, myslím, že to je opravdu spousta známých jmen. Vy už jste tedy zmiňoval planetárium a s tím vlastně souvisí taky to festivalové téma Mezi nebem a zemí, že?
1: Ano, ano.
0: Jak se to vlastně promítne do toho programu, tady tohle téma?
1: To je zajímavé, protože my předešlé dva ročníky, my jsme vždycky vymysleli téma festivalu a pak jsme kolem toho postavili program. A letos, já jsem si říkal, zkusíme to udělat přesně naopak. Pak prvně jako navolíme skladby, které se nám líbí, které si myslím, že by měly zaznít a až potom tomu dáme jméno. Takže jsme tak nějak jako navolili, co nám přišlo jako vhodné, aby zaznělo kde. No a pak vlastně výkonná ředitelka festivalu Martina Virková přišla s tím, že by se to mohlo jmenovat Mezi nebem a zemí, což nám přišlo jako velmi akurátní k tomu, i vlastně k tomu, že budeme mít ten zahajovací koncert v planetárium.
0: Ale hodí se to i k tomu pivovaru.
1: A hodí se to, ano, přesně tak, protože třeba v pivovaru tam zazní slavné Šostakovičovo trio číslo 2. A naopak kontrastní třeba ten Dvořákův klavírní kvartet S-dur. Jo, takže to je přesně to tak Mezi nebem a zemí.
0: No a ty názvy těch jednotlivých koncertů jsou Lehkost bytí, Snění, Mnoho podob lásky a tak dále. Všechno takové poetické. Vy jste popisoval, jak je ta Troja taková pěkná čtvrť. Mně to připadá trošku jako taková Morava Prahy vždycky, když tam jedu jednak tím, jak jsou tam ty vinice.
1: A, no ty vinice jsou tam úplně úžasný, samozřejmě v létě. No.
0: Takový moravský vibe, jak říkáme my mladí. Ano, to je tak.
1: Nebo ne, to asi jako v fuzovkách nejbližší vesnice k centru Prahy, jo, protože tam člověk, když jako vyjede, tak nemá pocit, že by byl ve městě, ale že je v podstatě najednou jako mimo město, že na venkově, že tam je ten klid, klídek, ano, a že jsou tam ty vinice a prostě tam teče ta Vltava a kolem toho jsou nádherné procházky a vlastně je to taková jako rekreační čtvrť.
0: Ano, takže s tím souvisí tedy i závěrečný koncert samozřejmě s tou Moravou, protože vy tam máte cymbálovou muziku, ačkoliv to není moravská, to je trojská cymbálová muzika, chápu to dobře.
1: Ano, letos to bude vlastně cikánská cymbálová muzika, pozvali jsme na to jednoho pro mě z nejlepších houslistů v téhle branži, který já znám. On je Maďar, jmenuje se Lajos Sarkozy. A já když jsem ho slyšel před několika lety právě v Maďarsku hrát se svojí cymbálovkou, tak my jsme všichni, my ti houslisti tam zůstali jako s pusou do kořán, protože on je, my jsme začali přezdívat, že on je taková reinkarnace Jaši Hajfece, že on opravdu hraje úplně fenomenálně, takže na tohle já se těším možná úplně nejvíc. A určitě zvu všechny, hlavně houslisty tady z Prahy, ať si ho jdou poslechnout, protože on je opravdu geniální.
0: Tak to bude závěrečný koncert letošního Troja festivalu. Co bychom tak ještě mohli z toho programu vypíchnout? Mě zajímá ta ZOO, bude to zase v noci letos v ZOO?
1: Ano, bude to v podstatě, je to vlastně nocturno koncert, tedy noční koncert. Zazní tam krásná díla od Saint-Saëns, Debussyho a opět Strause. Od Saint-Saëns tam bude jeho Fantazie pro housle a harfu. Pak tam bude nádherné Debussyho trio, nebo triová sonáta pro violu, flétnu a harfu. No a potom v úpravě zase trošku pro menší ansámbl, aby jsme se tam vešli, tak jsou Metamorfózy od Richarda Strause. A je to jeho úplně poslední dílo, takže to má opravdu takovou silnou myšlenku. Napsal to v roce 1945, vlastně, když končila válka. Takže...
0: Já myslím, že hobojový koncert ještě je pozdější, teda, ale nevím.
1: Jo, možná, myslím, možná nechci, jo, ale určitě to psal ke konci svého života.
0: No.
1: A je tam jakési takové jako... Jak bych to řekl? No,
0: taková melancholie jako s trošku...
1: No i jako taková lítost.
0: Nad tím trošku... zničeným světem.
1: No. I nad tím vlastně s možná jeho pohledem na to, který byl na začátku. Který asi nebyl úplně... tedy, no,
0: Myslíte jako před válkou?
1: No, před válkou, no. Že on si asi uvědomil, že se nestavil vždy na tu správnou stranu.
0: Chápu, chápu. Tak to všechno budete moci slyšet v ZOO tady. Tato závažná témata.
1: Tato závažná témata, přesně tak.
0: Je hezké, že tam dáváte toho Saint-Saënse a přitom odoláte tomu dát tam ten karneval zvířat, že jo, když je to v ZOO.
1: No, karneval zvířat samozřejmě chceme a to určitě se plánuje v budoucích letech. Nicméně karneval zvířat je samozřejmě logisticky dost náročný, protože tam jsou k tomu potřeba dva klavíry. A samozřejmě my tak jako čekáme a rosteme pořád, čekáme, až samozřejmě vyrosteme ještě do větších výšin jako festival a budeme si to moc dovolit. Ale určitě to v plánu je, já bych dokonce k tomu chtěl i zapojit i třeba taneční vystoupení právě, protože k tomu karnevalu zvířat se to absolutně hodí a bylo by to fajn.
0: No nebo možná nějaké krmení nebo něco takového, by se využili ty zvířata,
1: no, no, no,
0: co tam
1: ale
0: jsou.
1: Ale třeba jako vůbec ta fauna, to je jako hodně vděčný téma v muzice a myslím si, že nás to určitě v příštích ročnících čeká.
0: Rozhodně. No taky tam třeba vystoupí soubor Cello Republic, ten taky naši posluchači znají, crossoverový, tedy soubor 4 violončel, to bude ten koncert nazvaný Lehkost bytí. Ještě něco třeba bychom mohli tedy vyzdvihnout?
1: Tak ještě bych vyzvihnul třeba ten koncert tý čistírně odpadních vod. Kde je opravdu fantastická akustika a tam zazní nádherná díla, zase trošku kontrastní v tomhle směru. Bude tam slavné Mozartovo klarinetové kvinteto a v druhé půlce bude Souvenir de Florence od Petra Iliče Čajkovského. Je to jeho sextet, takže jsou vlastně takový opravdu stěžejní díla, takový jako majstrštyky v podstatě a tam je právě v té akustice si myslím, že se to bude krásně vyjímat. Takže určitě přijďte. Navíc v té čističce tam ještě je možný, stejně tak jako v ZOO, si vlastně ke vstupence pořídit jako prohlídku toho místa a to je také jako úžasné, to určitě doporučuju se podívat do těch útrob té čističky.
0: No, tak zveme všechny určitě na Troja Festival, informace o jednotlivých koncertech a další podrobnosti samozřejmě najdete na webových stránkách Troja Festivalu, který tedy proběhne letos mezi 18. a 23. červnem. A já jsem moc rád, že umělecký vedoucí tohoto festivalu, houslový virtuos Josef Špaček, byl dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu. Tak já vám moc děkuji za milou návštěvu, ať se festival i všechno ostatní vydaří v této sezóně a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
1: Jo, moc děkuji, naslyšenou.
0: Závěrem dnešního pořadu si ještě v podání Josefa Špačka a Miroslava Sekery poslechneme závěrečnou část z divertimenta pro housle a klavír Igora Stravinského a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.